Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Elčka čakala, Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na Vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Sused kohúd už sedí na plote a kikiríka. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte bocian Jan a bocianka Janka tam, alebo mi uleteli.
1: Kač, kač, kač. Hej, synak. Noc je síce dlhá, ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol.
0: Veď ja som nezabudol.
1: Tak prečo sa k plotu zakrádaš?
0: Ja čakám bociana.
1: Bociana?
0: Áno. Bociana Jána a bocianku Janku.
1: A čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor.
0: Ale teraz prídu. Sľúbili. A sú to moji kamaráti. Aha! Už letia!
1: Kač, kač. Ozaj, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač, kač. Tuším, máme návštevu.
2: Chceš návštevu? Vy máte návštevu? A nám všetci máme návštevu.
3: Čož ty, host? Vítajte na našom dvore. Prepáčte ten neporiadok. Nečakali sme na návštevu.
4: Nečakali, veru, nečakali. Ani kuriatka nemáme, ešte obriadené.
5: Ani obriadiť a zbytočne tu nekokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
6: Ako každý rok.
1: Zasa do Afriky.
7: Do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dážď a potom mráz.
6: Pre nás vhodná klíma.
3: Tak. A ďaleko je tá Afrika.
1: Afrika.
7: Ale nie. Ďaleko.
3: Člap, neskáč do reči dospelým.
5: Ja už nie som decko.
1: Tak. Dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie.
3: Tak.
1: Chcel som sa spýtať, kadiaľ poletíte?
7: Cez more. Najprv do Turecka.
6: Vždy tam oddychujeme. Je tam krásne.
3: Tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne.
7: Áno, je.
3: Muž tam má bratanca. Tak. Občas pošlu správu.
1: Kaď, preto sa pýtam, Reku, či by ste ich od nás nepozdravili.
5: Ja ich pozdravím.
1: Ty?
3: Hello?
5: Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň a za ňou zima. No poletím za letom.
3: Tá.
5: A z jarou sa k vám vrátim.
3: Do takej diaľky? Nikam ťa nepustím. Otec, ty čo čušíš? Nad čím rozhuntuješ? Vary len nechceš, aby...
1: Čiab je tým svetom taký posadnutý. Kačkač, možno, keď ho uvidí a keď niečo skúsi, vzali by ste ho so sebou.
7: No, preto sme sa tu pristavili.
3: Nepustím, je to môj jediný syn. Na čo, ak sa v tom svete stratí?
6: Dáme naň pozor.
2: Milá moja, sa ti domov nevráti, tak ako tvoj švagor.
3: Čuž ty husto, tata, idem ho na cestu vychystať. Mama, možno si z tých dielov privedie aj nevestu.
2: Zvraj nevestu? Počuli ste? Susedka sliepka.
4: Ako by mu hocaká slovenská kačica nebola dosť dobrá.
1: Kačka. Ja tak, synak, tak sa vychystaj. Možno ti ten let neuškodí.
8: A keď sa vrátiš, budem rád, keď nám o všetkom porozprávaš.
9: Keď slnko vyšlo nad rybník, počulo samý zhon a krik. To Čľap sa so všetkými lúči, neprizná, že od strachu mu srdce búši. Rýchlo si od mami kapsu vzal a s bocianmi letí v šíru diaľ. Letí Čľap, letí, vždy vyššie hore, pod ním sú mestá, hory a pole. Čľap hrab by sa chcel veľmi rád na všetko zblízka podívať. No nie to čas, v petách sa im ženie mráz. O preteky s vetrom letia k šíremu moru na kraj sveta.
10: Ja už nevládzem, bolia ma krídla.
6: Vydrž, bratku.
10: Som hladný a smedný. Aha, pozrite, tam je mláčka. Zosadneme, trochu si oddychneme, vodičky sa napijeme.
6: Vraj mláčka.
7: Hej, čľa, to je more. Oddychneme si až potom, keď ho preletíme.
10: No, vy áno, vy budete oddychovať.
6: A ty čo?
10: A ja by som rád, ale môžu mŕtvi oddychovať? Umriem za letu, nevládzem ďalej. Pozdravte môj rodný dvor, aj mamku, aj tata. Krídla ma už nenesú, pomoc! Janka, Janko, rata!
7: Člap, vydrž! Pozrite, pred nami sa vynoril akýsi ostrovček. Zosadneme a chvíľu si oddychneme.
10: Zbadal si ho na poslednú chvíľu. Nevládzem už ďalej. Všetičko ma boli. Vylezujem sem na samý vrchol a chvíľu si zdriemnem. A vy?
7: Aj my si trochu oddychneme, hoci to nemáme vo zvyku. Koľkokrát som tadeto letel, ale tento ostrov som si nikdy nevšimol.
6: Ani ja, ale prišiel ho. Pozri, ako zaspal ten káčer malý.
7: Bol taký unavený, že zabudol aj na hlad a na smet.
6: A to je dobré, lebo tu nikde nevidieť ani lístočka. Jo, a veľmi sa tu kolže. A všetko sa pod nami ako si hojdá.
7: Nechytá ťa morská nemoc?
6: Čo je to za zvuky? Čo to tu duní?
11: Joj, dusím sa.
6: Prečo sa celý ostrov trasie?
7: Z ostrova uprostred prúd vody vystrekol. Vyhodil čľapa do výšky.
10: Jaj, kam letím? Prečo letím, keď nevládzem mávať krídlami?
6: Prúd vody ho do výšky vyhodí.
7: Mávaj krídlami, braček čľap. Mier ku mne, chytím ťa.
11: Prepáčte mi, prosím. Jaj, už som to nemohla vydržať. Musela som sa nadýchnuť.
10: Netušil som, že morské ostrovy hovoria.
11: Nie som ostrov. Som živý tvor. Som veľryba. A ty si mi zasadol dýchací otvor.
6: Prepáč. Netušili sme.
7: Nechceli sme ti ublížiť, ale tento náš malý...
11: Nie ste o moc väčší.
7: Áno, viem oproti tebe. No, hádam sa, poberieme.
11: A kam máte namierené?
6: Do Turecka. My vždy až tam oddychujeme. Ale tuto malý čláp...
10: Ja ďalej už nevládzem. Neuvidím ten slávny Carihrad, kde žije strýko so ženou. A vraj majú krásnu dcéru. No, pozdravte ju za mňa.
11: Čo sa plašíš, malý? Náhodou. Máma ja do Turecka namierené.
7: Ty plávaš do Turecka?
11: No, páčia sa mi tie ich veže. Na každej svieti zlatý polmesiac. Rada ich obdivujem. Z diaľky. Ak chcete, odveziem vás tam. Ten kúsok od brehu už hádam preletíte.
12: Rozprávka na celú z detského rádia.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Plavím sa lečkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som náš.

0: Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty?

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Múka, droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem, štipka soli,

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Quack, quack.

zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: Noc s detským rádiom.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.